0: Hai hujba yerich. Got razied nocha.
1: Hai a zien nocha te sport huster de janem kaksowamje ale znamencha fenam kopainse. Zaweste podobnie kaj mi skunchne zas aus Zvezdkova liga. A to po najdlejšej přestavce staví z Zvezdkovej ligy zvonka vulkých turnierov. Cítečne dovo by přestavka dlaru s národným mústvom. Netko skončne zase dáleče. A zás byčera večer direktne tujš to skýčeše. Dortmund navedovaše prečuvo Bremeny hižo z 2-0. Potom krotko dokonca pak hišče dvoje rota. Runie nedeši nad Biova BFOB. Mě zdrujím tež Niklas Füllkrug s činí přidatnom rajnom času vorunanie k 2-2. No a Jensa popodňu, že potom dále mě zdrujím raja Bajore v Augsburgu, potekým Nichosce Bajore přečuva Augsburgským Bajore. Leverkusen je v Mainzu s hosťom a Stuttgart dobí do Paderborna. A na posedmich potom RB Lipsk doma přečuva Eintracht Frankfurt. Za trenaria RB Martina de Michielisa je to bezvela tež vážnára. Lipsk je dotal jenož 24 partijov dobu. Runočasne slyšíš a čítaš hižo prinie špekulácie okolo Juliana Nagelsmana ako možného následníka unčak tam tiež hižo bie a to ketro úspešne. No haj, potek im Zvezdkova liga je ročo. Vostudve restart hižo raz nebie a vostudve dženca popňu na poštyroch zaviesče tiež nebude. Ale viezo sa tiež na našich rajnišťach dobula kopa dže de kakštu to zoniče nedom po tutej hučbie.

0: NDR Sachsen, Serbski Rozhlas. Šport.
1: Dobruši naveduje dženca od popodňucioch ve okreznej Vyšej Lize serbski sudnik Pascal Budo, koparsku ru našece Dobruša modrobeli kulov. Šitke dalše za športopokivove pšelat

Derby přijedu do Radvor jako parjo z Nebelčic, Zakop po bodnju Cioch. Jutce dvimaj zavizdeja sudnice R. Zeleno byli sepice Marina Vězda, jednota kamenc rajne zjednočenstvo Nebelčice a bude sa budešin SSC Weisenfels. Posledná partia jutciše je nedžele Sokol Ralbice Horky drohat Karamnou ve okresnej Vyšeli ze započne Sodelanach po podnju Cioch.

0: hač drie wabi dżensa deš von wiedro. To zonicze nydom po naszych pojezdczach je na po sedmich.
1: Serbski rozwóz. Pojezdcze. W studiu Blanka Funcela.
2: W budeskim serbskim domie je domowina czera letusze myta domowiny sposzczywa. Laureat czasu Barbara Felberua z Komorua, kito Ella z Kotczebusa a Ludwig Saksa z Radworia. Nimo toho je zwiazk wużyskich Serbów osamkrót czestny znamieszka przepodał. Wosebite poczestczenie z dudakom dosta Harald Alte Krüger, kiż by jako krajny rada w okresach prywia nysa 16 letu z domowinu Romadze dziewał. Mytto nebolecaš poščene, dokaž nesu za to, žane namete dojšli. Z šelakimi poskytkami po cvom tvarenju vosvečih včera Radvorju 100. jubilej zakvadnije a vyššie šule. Sjatočnosti před vonim zakodom šule, čakovašte so vednice kupanišču nedošim vúčakam a vúčarjam a šitkim dalšim podpiračelam. Předseda domoviny David Statnik v úzbine zovojuje domovina dále za přichod serbské šule. Vosebite vústupnějše kurně dešich šulaků a šulerů. Potom doživíš u hostčo Kopače Boni Halí Slavia, písaný program všech riadoňů a nakoncu předstaj se nové šulský zpěv. Na to z Čehova hurie ze skapavu kontakt, kýž dachu si muči a starší šulerio, vúčerio a další hostčo, hač do noci lúbič. Tovaršnosť Čvúžiska Jezorina nezaslúži jenož se s Džaržinom Veleskotu na svojich poninách peneze, ale tež s ratarstvom. Kaž samovíči na svojim zajnženom posedženiu reknechu sumuli svoje dokody tež s predávaniom dreva zvešič. Jenice přesto soloni 5,40 € zaslúžili. Nimo toho stupachu přiražky Sakske je vodnímale 7,40 € na 221,000 €, dokel štúršnosť miestem svoje pola a vúky na ekologické vášne v občiva. Lieca pak smeje vúžiska jezorina nešto mene spiešovania z ekologické ratarské prémie. Tvornja klimových kompresorů TDDK v Nedžichove je v minených týdeniach svoju produkciu znižiť dobiava. Na 4 dňach v septembre a oktobre dobiachu sobodževačarjo doma vostač. Příčina nebychu prinoriadne spadovace ličby vodbytka, ale skýre so nesu v zavodže dosť materiála za předživanie mili. Kaž zdžili šéf logistiky Thomas Forkler, treba ja vodže, s kotrými so trebne surovizne dodavaja dla geopolitické situácie při Suezkým kanálu zdžela cít dženit lije hač hevak. Svonje Boršči sú čera z biehanku za novú gratúňu dobrovoľnie voňovie vobore vosvičili. Kaž budeský mieščanský zariad zdžili, nastanú nimo hale za ježdidva tež rumnosťe za předrastčenie a za daleku vania. Džil tvarenja budže tež zjavne přistupne a maso za zariadovanja vúživač. Nova gratúňa Svonje Boršči pači nimale 3 000 000 € a ma kletu na zemi hotua byč. To bych o naše pojezdče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Aj, tu kvílu so hižo v budušinje tu ve mešče dežčuje, dženca dopodnja dre tež tak vostanje, dženca maksimálne 15 stopňu, jutce cíle podobne temperatúry, a jutce potom tež miniate vedro, svoncom ročele a tež dežč očakujeme.
0: Po takým dosto dženca s motorským napuč podače ječe skedžmne. Ale púče niecko sú tu časne išče svobodne, ničo sa nestáva tiež žiadne brzkače pri púčach, nestia tu iš pri moj dobrú jezbu. Jeli pak sa so potom by orania dola na púč podače a niečo uľadače prizoče, so rade pola na ju pak telefonisce abo zbojisču přes našu četú funkciu app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.
0: 4 minčiny, pana po sedmich, dále, že tu zdaný iluházec.

že dođeš hači husova dženca srpske rozvoz a potom od 12 zaso vulatko NDR televiziji abo livestream je to prini pokiju dalši pokiju sjane nach sveča dženca rybarski svečin a k tomu sče od dopunja džesačih tam přihače vitani s napojemi a praženom grill po takim tež zasveča a tež čerstve ukurjeného karpa môžeče sebi tam zesvodžeč dač tun mil jednačich potom tak daleko hotovi byč. Za kulisy Karity Kamiencu poladać możecie dżęca pod hesłom Caritas Związuje Generacje, że przeproszeni na dzień motorenich duri. Dwie maj tam durie łoczynia, hacz do sześćich są łoczynienne. Dżęca zmienia Ewangelskie Cyrkwie w Wazu, bo sobie to piszcze lube koncert. Puszcie tam kantor, organist a harmonist Matthias Müller. Započnie się to sztyrioch, zastupie domotne, ale proszę o dary. Jutze svieči šulska a domizniska stvapa Tačeca, peča 20. jubilej, a to z domkovanku a drastovým svieđenjom. Zají so z nemsko-sarmske sviatočnosču po poňu dvema je v cirkvi, potom sleduje svieđenský ča přes vies a potom svieča na tamnejšej žoli, skupina přesplní tam miestvým vústupí. Další koncert rieče nazemských koncertov bude jutze po podňu štyrioch. Víta vás skupina po štyrioch, a to nebelčanské biesadže. Jeli so vám kofia a tykanca chce, môžete so tam pejší žo vyc joch podač. A letuša korová akademia budovského rotáriového kluba pod návodom Friedemana Böhme sa zakončí, a to s beneficným koncertom jutze po podňu pečich budovskej Michalskej cirkvi. Vunožky vinuja sa na dobro k utopieniu spinálnej mortvice Nemcice Kinderlehmung. Tak daleko po takým nekotrým pokyvu nedomieci veľký nasledom.

0: Frank Vieselas bývá gajka radosť a gajka radosť, když je zaso prinja sobota a vulatko stej na planie. Aj, dženca, připodňu vám, dovolíme, so s obiedom do dobriestvy sednič a vulatko ladač. Što nás tam vočakuje, moderáciu má tutun kruč Katka Pöpelec a nech ona nám nedom sama praj, što seda na vobrazuce k obiedu.
1: No, to smieče sobotu najprv raz tamnym přijde lepší ľadovač a to, kak z vopaču prenizáru za nové serbský fórum viedy na lauským areálu činia. To je najväčší serbský tvarský projekt, ktorýž sú Serbia minulých let v 60-kách nastočili. Tvarský kniez, direktor založby za serbský ľud Jan Boda, má za to 500 miliónov eur rukomaj. Hač vone dosahaja, a kak má raz vúpadač tam, kdež netko jedno špršť leží, to vidíče ve vúľadku.
0: Tam šako má nimo Serbsko muzea tež Serbský institút začanič. No aj, hač z cova išče ľudži za vedomosť trebame, abo hač žno kumšná inteligenca šitko sama vúsledži.
1: To je dobré heslo, pretož šako si husto prajme, zo smeme Serbia pred KI najprv raz viesči, dokáž vona Serbsce nerozumí. Celé tak pak nie. Pretož kumštná inteligenca tiež našu mačoštinu krok po kroku naukne a v otvorí tak tiež serbské reči, celé nové možnosti. Na čím sa rovne dživa a ktoré šanse nastávajú za príchod, s tým sme sa zabierali.
0: Inovatívny tvarský projekt kumštná inteligenca vyzladujete aktuálnym vúdaču ketro do príchoda.
1: Hej, ale vezonic jenoš. Zladujeme tiež to zajšvostče na najzážnejšiu serbskú vosadu. Hodžisku. Ona je hakle nedávno jubilej svedčiva 900 a postoletne v obstače cirkvie. Miachu staví z nízky sympózi a venovachu so přednoškách tež serbskosti ve vosadže. Tož chcete vedieť, ktorú rolu serbština hodžiske vosadže dženca ešte raje? Potom nezabudžte dženca připodňu 12. vulatko zapiknúť.
0: Katka Pöpelec vedže vás dženca připoňu po vusovaniu vútrone džak za krutký témový přelad. A vizorne dženca prinja sobota mesaca nie, aby zajšvit konci dženia, ale to šako bie džen nímskej jednoty, to nepvačí.

0: Kaj apropo ribe, wodkrač, wodrieznič, abo ze zemja wuwerčeč, to možeš tak abo inak činič, ale popravom je to šo jedne, abo Blanka?
1: Heizemenča prajeto je na 20-letne Tristan Juriš ze skrajše pola Drežan. Vončak bi je hač dotalne moči ribove fachoc, a menuje so tež pilc ediktet, potek im možto nekak převožiť se so on vodvisne vod ribo, šako bo širokemu publikumi a vosebe tež modostnem znate přes platforme, kaž napšikvat Instagram abo TikTok. On znaje ribe, ki su pšelšo svodne, kotrež nebe dre nichtu zna, žene z lesa su bo domoj za Jeli trebaš tu z vas, raz jeho pomoc, Tristan Juriš je tež za to votorene a von by tež, jeli zo Marunje za to kvíle, se z nami raz do Ribušu. Je on za menša nedavno raz v jenem interviu rek, tež se svestem posmilkom vezal.
0: Štež pak nastupa jeho titul, byč najmoči eksperta za rybe, to však mestem hižo netrichí se mi povedala.
1: Aj aktuálne najmoči rybové experta je 16-letný Johan Bogun, ze Scharnebecka v Nižosakske, von je před nešto časom hakle, dvudňovske prúvania ze 508-50 čelakými prašenemi nastupajo rybe z bravúru v obstav.
0: Ale vešte, keľko čelakých rybo da nemskej scova máme?
1: A ja som raz boledauva z Vierskoho Hamca, přírodoškýtie dole raz vozivil a potom máme v nemskej nieče 14-10 čelakých družín rybo, doošnosť za mykologiu vojnče samo ze 14-500 šelakých družinu rybu a z tutych pak sú jenož nekak 5-10 za nás človeku tiež výžomne.
0: A ja potom hendeš do lesa, džeš potom midíš 40-900, 80, jedaj tých a znáno 20 dobrých.

Hej, USA, postaraja, satelitne zasa raz vo nadpisma vo poestče, pola kotrž. No biš skrutka provač, hač je to netko vo podže kutne menjene. Pentagon napšikvat planuje odpravljenje, po takým se hinrichtung zacelenje muža z počat decembra přes livestream přenjesť. Samo Americe je viaso na tým miestem jasne kritiske vose samo z riadu republikančanov. A čera noce přinže dalša povesť z Washingtona. Donald Trump je s Vladimirom Putinom telefonoval a pripovedžil ruský diesel do Ameriky a na svetové viki přivesť. Najprede raz maja so i jenož 300,000 tonov diesela dodavač, pozdišo vieza jasne viace. Za to USA samo nakvilne sankcie na ruské čirivo voloža. Pozadk sú extrémne vysoké pfačízne diesela. Po takým odpravenie ako livestream, sankcie voložič a vo ruský diesel prosič, zo by šprit zase tu inči byl a svojstci obydlerio so zmirovali. Čau dlanedom sú pfačízne diesela, tež USA z cova tak silne stúpali. Pomajte mi prošu raz.

0: Anecko je na po 8.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Blanka Funcina.
2: V Budeskim Srpskim dome je domovina čera letoše myta domoviny spoščiva. Laureáča sú Barbara Felberová z Komorúa, Kito Ella z Kočobusa a Ludvík Saksa z Rádvoria. Nimo toho je zviazk vúžilských Serbov v 8 kruč čestne znamieška přepodal. V osobite počestčenie s Dudakom dostá Harald Altekrüger, kýž by ako krajná rada v okresa Šprivernysa 16 letov z domovinu Romadžedživou. Modžinske myto nebo leca spoščene, dokež nesu za to žane namete dojšli. Se šelakimi poskytkami po cvom tvarenju vosvečich učera Radvorju 100. jubilej zakvadne a vyše šule. Zjatočnost če před vonem zakodom šule Džakovašte so vednice kubvanišu nedošim vučakam a vučarjam a šitkim dalšim podpiračelam. Předseda domoviny David Statnik vůzbiny zovojuje domovina dále za přichod srbské šule. V osobit vůstup mě ještě koně do všech šulaků a šulařů. Potom doživých u hostčo Kopačepony Halí Slavia písané program všech riadoňů a na koncu předstaj se nové šulský zpěv. Tovašnosť Vúžiska Jezorina nezaslúži jenom se s džaržením veľa skotu na svojich poninách peneze, ale tiež s ratarstvom. Kajž zamoviči na svojim zajenženom posedženiu reknechu, sumuli svoje dokody tiež s předavaniom dreva zvyšič. Jenic se přesto sú loni peča 74 euro zaslúžili. Nimo toho stupachu přiražky Zakske odnímali 74 euro na 221 euro, dokež tovaršnosť miestem svoje pola a vuky na ekologické vášne vopčiva. Leca pak smije Vúžiska Jezorina nešto mene spešovania z ekologické ratarské prémie. Tvornja klimových kompresorov TDDK v Nedžichove je minulých týdnech svoju produkciu znižiť dobjala. Na 4 dňach septembre a oktobre dobjachu sú budživa čerio doma vostač. Příčina nebyšu prednoriadne spadovace ličby odbytka, ale skýry za nie sú zavodži dosť materiála za předživanie mili. Kajž zdjeli šéf logistiky Thomas Folklor treba ja vodže, s kotrými sú trebne súrovizne dodavaja, dla geopolitické situácie při Suezkým kanálu zdjela ci dženit leje hač hevak. V svojnej bošči sú čera z biehanku za novú gratuňu dobrovoľne voňové vobory vosvedčili. Kajž budeský mieščanský zariad zdjeli, nastanú nimo hale za jezdžitva tiež rumnosče za předrasčenie a za dalekúvania. Džil tvárenia budže tiež zjavne přístupne a má so za zariadovania vúživač. Nova gratuňa v svojnej bošči plačí nimale 3 milióny euro a má kletu na zemi hotová byč. A to bych u naše povestče, kotrež namakače tež na našich stranách internetče a v naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca dre so přes cvo dopodňa, přeco zase raz podešťuje maximálna temperatúra dženca v okolo 15 stopňu a na tem so tež júce dre převele nezmení, snáno júce raz čaščišo tež slunčko vúľadame.
0: Na pučach našej končine dálešo pri starom, čož reka svobodné púče, žane blskače pri pučach, ale myslíte na to, že so dženca prozdnine zahaja a tu iš sa tej štún abo tamne do dovolá, poda autodrohy môli s blakami plnýše byč, ač hevak. Hevak pri moj Blanka a ja vám dobrú jezbu a dojče si derie tam, kdež dobríče.
1: Srbský rozvoz.
0: 4 menšiny pana po 8. Nitko. Zakuzva nás Kristof Mikvošk. Dobranie pre Srbský rozvoz.

0: Sie Mütter, was som čestnych znamieško a was bi ta překvapenka, domovina je čera večo budešinje, kajž kužde leto ľudži uznamenjua, kociž so čestnohanscce vo sebe angažuja, predovšem na polu tovarstvo a kubvanja. Štú sme so přes svečate znamieško a vopismo vieselič vie Katka Pöpelec, ona bi čera večo podla.
1: Mütter domovine dostanu lica, Barbara Felberova z Komorova, Kito Ella z Kočebusa a Ludwig Sachsa z Radvoria. K tomu přijdu 8 čestných znamierškov za vosebito čestnohanský angažement. Młodzinské myto so tun kročne spošči. Nesu so žane namety zapodali, praj předseda domoviny David Statnik.
2: Ja si by myslel toho tiež poriadku, jen však te myta tých myto dla nedá, ale jen myto je te ľudži. A když tute leto raz to vúpane, je to poriadku, ale tuže voproč voto jen pokaza, že ten čestnoham, že te šidne, to, što so vonka tiež v tovarstvách činí, co so to mytuje, a to jen vidí tiež na tými, ktoré sú dženca tiež te čestné znamečka dostali, alebo te myta, to je za jeden čestnohamský skutk, za jen skutk v domovina.
1: Jedna z laureátkov je Barbara Felberova. Wona namieduje domovinskú skupinu Komoru Trupin Rakecy. Nad vúznamenenjom so wona veseli, a vo sebe tiež přesto, zo so vo sebe v komorovským močinským klubie, zaso za to serbska horia. Nechpak to nie je nož v klubie tak, ale tiež v domovinskej skupine. To je jeje pohon za přichodne leta.
3: To, što by se ja nimo v obsahu pšala za přichod, to je tež, co by chud mode svoj by srstce moči ľudžo, ki su do Komorova přičanili, co by oni tež v nasi skupine sobudževali.
1: Vosebita překvapenka večera, bývši krajna rada v okresa Šprevjanisa, Harald Altekrüger, dostanje čestne myto Dudak. Domovina hodnočí s tým dobre zromatné dživo za čas jeho 16-letného zastojenstva. Tež Florian Kislich z Vorcina smie so přes čestné znamieško veselič. 27-letný angažuje so v župnom předsedstve domoviny, viedže ľudži po sliedach serbského molaria Mirčina Novaka Nechonského, tvorí serbský hip-hop a angažuje so skupine Serbska Múria za digitálne poskytky kajž app Quiz Serb.
4: Kužde angažement je vážne, kužde dobien, že přinošovať za so serbstvo, rieč a kultúra z Džerži, to môže na celé šalakore vážne činč. A to pošte také, aj znam jo dále činč, za mne bocha prajo. To rejne zo ľužo to připozná a zo to vidžané.
1: K nošariam čestného znamieška slúša tiež Juri Vesela z Ralbic. Vún spieva muským kurie, vôduje v umielský kšížerský krát a dáva svoju remesnisku vedu dále. Přeco zaso praje jemu běhu večerja ľudžo při gratulovaniu. Čin dále tak? Na to celé samo zrozumlivé odmluví.
5: Ja nemôžu zastať s tom, čo ste jemu započal.
0: Ci vône myta, vosom čestných znamieško a vosebite počestčenie za Haralda Altekrügera, tak potekím krotke zimanie čerovšieho večera mytovania domoviny. Katka Pöpelec bie za vás, za nás namiestne. Česač menšinu, po na povosmiche.

0: Policia z G.
1: Tež dole ľudžo netko dole sú koča rýby pýtač, mieli sa tež po oficiálnych púčach meč. Z cova do vopačno lesa je si 70-letný pola nedžich hoza les. Sprinja pýtaše za rýbami vosrieč kýtano opasma, z druha vodstaj von svoj kvat, prošče vosrieč štomisku a z ceča nebe tutun kvat ani zavieščene. Zastojnice na makochu muža potom zoje ich svetk zazvonil a praju džemili za 70 začletnem pytač. A zaso raz je si nechto do pasli v obšutniku zales, tým páde žona z okresa Budešin. Ona dosta mielku zoleža na jej konče bitcoinse, ale či, kých so jej mielku písali, miniachu zomila im žona tež najprv raz šitke odpovedne dáte sposredkovač, hevak to šo ničo nebude. Duž je so 76-letná najprv raz pravýznicu za radu oprašala a tuta je jej vodradživa, so hišče raz s tými neznatými skontaktovač. Potom pak so žona tola pola tutoch přizeví a v rozmove s nimi potom tola šitke trebne date přeradži. A staso, kajž so stáč dobeše, neznači od knihu vachu od konta 67-letný je celko necinač 1000 euro. Policia nemže dočinč ľudži předtým varnovač a náležne o to prosič nikomu žane školi date abo kontové číslo přeradžič.
2: J'aurais préféré pour toi juste inverser le cours des choses. J'aurais aimé.
3: Et toi ?

0: NDR Sachsen, Serbski Rosvos. Schock.
1: Dobruši naveduje dženca od popodňu cioch ve okreznej Vyšej Lize serbski sudnik Pascal Budo, koparsku hru naše co Dobruša modrobili kulou. Šitke dalše za športopokivove přelat upytane koparske duele su za jutce nedželu. Rajne James dvimaj romaj steju rajne maj planomaj na športnišćo maj Radvorju a Kroščicach. K druhému mustu športove jednotki Kroščice, kotreši naposled k Sepicach z 2-1 dobyvo, přijedži jutce FC Vužica. Zakop napojený. Potem raje popodňu cioch prynje mustu SJ Kroščice přečivo cilky z horného kraja Šprivia. Radvorju chce tamniša rezerva rade v předery od připodňu jenej před serbským derbijom prini raz spône dypkovač a to přečivo hosčom z Číska. K serbskému derbiji přijedu do Radvorja kopario z Nebelčic. Zakop popodňu cioch. Jutce dvimaj zavizdeja sudnice R. Zelenobili Sepice Marina Vizda, jednota kamenc Rajne zjednočenstvo Nebelčice a Budesa Budešin SSC Weisenfels. Posledná partija jutcišie nedžele Soko Ralbice Horky drot karamnou ve okresnej Vyšej Lize započne sodelanach popodňu cioch.

0: Lube dzieci dom a przy radiach. Dobre ranie. Nic o strużyć. Tu je dżęca szoku z kina, kaczewak. Wytola wyższe, jak to je, gdyż masz narodniny. Iżo rano z panskim w obleku placki rymzać, a dareki upakwać. Tak niekak dżeso dżęca też dundaki. Wun świeci mianujcy dżęca swoje prynie, gulowate, dżesate narodniny. A dokaż so z przeczelemi nerinczo świeci, jesi wszichtych przeprosuk, iż słuszy ja albo słuszachu do dundakowej redakcje. A to su?
1: Lota,
2: Mato,
3: Beno,
4: Milan,
5: Helena,
6: Hanna.
0: Nasze ich na wosu iście spoznali?
6: Ja som Lota Veli, chcem je na Člitstara, bodlíme v Úšču a chodu do 6. letníka na Serbském gymnáziu v Budušina.
1: Ja som Mato Škoda, ja som jedna Člitstara, ja žinu ze Spančic Kukova a ja chodu do 6. letníka.
3: Ja som Beno Škoda, som 5. Člitstara, ja žinu do 9. letníka, ty na Serbském gymnáziu a ja som tu Bratvot Mata.
4: Ja som Milan Zaunik, 9. Člitstara, ja som v Cečem Vukovanským Lidče ako fyzioterapeut.
5: Ja som Helena Smolic, ja pšinu z Nuknice, ja končil tutasne do jednáto letnika na Serbském gymnáziu v Budešine a ja som sedna Člitstara.
6: Ja rekam Hanna Hojarec, pšinu z Kruščic, hodvem Dživeč a končil do Ceča letnika.
0: Šiš, stajnýš reportoru a reportorku. Je po taký minienoch 10 leta s mikrofonom papuču bylo. Na spočiatku je Dundak junu mesačne vusoval. A celé prini klinčeše oktobre 2016 takhle.
7: Dundak, Dundak, na Dundak!
8: Liebe Dzieci, ja jestem Julia, a witam Was k prvniemu razy na nasze nowe wusowanie Dundak. Weselu so jara, so możemy sebi wodzęcniejszego junu miesačne jenoś za Was dzieci čas zač a sebi z Wami romadze nasz pisane svietvo obladač. Stajnie drugu sobotu miesaca od napoł dziewecich sme za Was tu a chcemy z Wami popuču tu abo tam raz čipnie nos nuc tyknyć. Kajš to Dundak čini.
0: Náš, še ju spoznali, prina moderátorka Dundaka by Julia Jankovscina. Tež ona je dženca vizo národnický host. Luba Julia, kajký zvisk tak Dundake máš?
9: To byše ten, kdy jsme mu ze studia ručo šišli ze svůj buta kredsta prina stácia za so dživač. Romadže ze zbytinu ten, musmo Dundak započeli jako nové dječace magazín. A kaj še me Bettina rune doponila, smo mu ten tebe posvali von do lesa. A še neke tako ručo musu, bi še to tak rec še jen jara votorene format. Nihto ne jo vidjo, že tu puč dojde nas. A haj, ja ša pon te tak do, nisem pudla bo. Le svojba je rozrostu, a dženca sem ja skirre tak rec jena připosluchaka, Dundaka. Abo tež mam tu možnost Dundak ve šuli vživač. Jako vůčbný materiál.
0: Po něšto času svojba Julie rozrosše a o to důbeše se vězo starač. Na je místně namaká se potom boze prýný opravdžitý Dundak k mikrofoni. Milan Vunrika a takhle klinčeše na ju prýně vůsovanie.
10: Ujujuj, jenož dere se je dženca ižo druhá sobota měsacu. Stajne na prýnej soboče vůje pola nás dupkom připodňu 12. Tak vůdce z Irina zo skonopy a padneš. Dundako, znajš ty to tyž?
11: To tla ničo dále neje. Je samo vážne, zo šivyča, zo šo oké. Z Irina je poriadku a nuzu v oborníku uva.
10: Máš pravě, a so stač s vobornikom, však môže so hižo, jako dječo, napríklad v Rajbicach.
11: Cíle pravě, tohle sme tam raz pobyli. A se to blíže obladají. Preda hať so moja asistentka Bettina do Rajbic poda, polada vona, što je so v žajslým mesacu tak stalo.
0: Milano, dopomínaš sa ešte? Što da bych u témy, abo vulieto, abo dodom deje, kýž máš ešte celé dere pomiatku?
4: Na jeden z tých prvných témov, kýž sme se s Dundakom doživili, abo som ja doživil v junu přijote na jutre, te nováčky, kýž sme intervjuvali. Potom pola veselic sme smeli junu mal se sičomuča osobujeć, to je tež jen opođe cool highlight. Potom sme byli v Zorilcu, bo ja prajo, pola kriminalne policije. Sme si tam te dživo obladali, što one tam tak lečina, což by opođe zajmove. A ja sem si tam sme tež junu tun monturu hotvač. A potom sme v hodone času, bo ja prajo, junu byli v jednej pekarni a sme si tam obladali kaso vosušk peče.
0: A Milanovom času je so tiež prvný dundakový spev narával, kýž netko vizor nesmie pobrachovať. Dundak!

Da bin ich Michaela Melzerower. Zioch, Savskich Interpreto, Savasi, Schemam, Jörka Weißelberger, mehr ist ruhig. Tolle Lisa Czonakova, Rodzina Jakstitz, Rodzhasse, du. Last but not least, Boschi Lebet Förster, Sapiska. Najprej pak, že jenže se dále, tu slyším něco ikonu Elvisa Presleya z Always on My Mind. Sedom počvečich a potom z Čelenky Policiak.

0: Policia z G.
1: Na aštory mes svonne boršču a budešinom zapadom je čara večer pokratnene ježidul zapša z nezbožil, kajž nám policia dženca v obkruči by neznate skučiče s autom a pšipovišakom popuču, na kotrem špešče dalše auto. Po zdatne paduch z nezboži v vysokosti svona boršč a potem prostče čekne, policia by se spytanskimi psami a helikopterom zasadžena ale bez úspecha k odbehe nezboža a možným zraneniam ešte žiadne informácie nepředleža. Vecnú škodu trochuja na viace hač 90 000 eur. Auto se s pšipovišakom a com te rubiznu bych po informáciách polície drežanách pokradneli. Haja zase raz je si nichto dopasli v obšutniku zalies v tem páže žona z okresa Budešin. Ona dosta milku zo leža na jeje konče bitcoince, ale či, kýž su je tuto milku písali minia chuzomiva, im žona najprd raz šitke v odpovedne dáte sposredkova, čevak to niča nebude a neklope. A tu iš je so 67 let na najprd raz pravýznicu za radu oprašava a tuta je jej odradži, so hýč raz s tutými ľudžimi, s tutými neznatými skontaktovač. Potom pak so žona tola pola tutých pšizeví a ve rozmove s nimi potom tola šitke trebne dáte pšeradži. A stá so, kaž so stač dobeše, neznači od knihovachu, od konta 67 letnije cirko necina 40 euro. Polícia nemôže dočiniť ľudí předtým varnovač a náležne o to prosi nikomu žiadne škúli dáte alebo kontové číslo a podobne přeradžiť.
2: Šo je ne tež, kak šarmantní tuči ľudžo byli tak daleko po takým zdelence policie po přišadnej hudžbě rečím vo rybách.

0: Dženca připodňu vám, dovolíme, co s vobjedom do dobrejestvy sednič a vulatko ladač. Što nás tam vočakuje, moderáciu má tutum kroč Katka Pöpelec a nech ona nám nedom sama praji, što se da na vobrazuce k vobjedu.
1: No, to smiče sobotu najpred raz tamnym přiđele přiladovač a to, kak z vopaču prenizáru za nový serbský fórum vědy na lauským areálu činja. To je najväčší serbský tvarský projekt, ktorýž sú Serbia minulých desiatkach nastočili. Tvarský kňaz, direktor založby za serbský ľud, Jan Boda, má za to posta miliónu euro rukomaj. Hač vone dosahaja, a kak má raz vúpadač tam, kdež netko jenož peršť leží, to vidíče ve vúľadku.
0: Tam šako má nimo serbského muzea tiež serbský institút začanič. No aj, hač zcova ište ľudí za vedomosť trebame, abo hač žno kumšná inteligenca šitko sama vúsledží.
1: To je dobré heslo, pretož šako si husto prajme, zo smeme Serbia pred KI najpred raz viesčí, dokáž vona serbste nerozumí. Celé tak pak nie. Pretož kumštná inteligenca tiež našu mačoštinu krok po kroku naukne a v teórii tak tiež serbské reči, celé nové možnosti. Na čím sa rovne dživa a kotre šanze nastávajú za príchod, s tým sme sa zabierali.
0: Inovatívny tvarský projekt kumštná inteligenca

0: Anetz Koye, nedom na počesačich.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Blanka Funcina.
2: V budyskim serbskim domje je domovina čara letuše myta domoviny spoščiła. Laureatša su Barbara Felberowa z Komorowa Pola Rakec, Kito Ella z Kočebusa a Ludwig Saksa z Radvorja. Nimo toho je zwiazku žiskich Serbov 8 krót čestne znamješka přepodał. Vosebite počesčenje z Dudakom dosta Harald Altekrüger, kiž bi jako krajne rada v okresa Šprevja Nysa 16 let dolgo z domovino romadže džival. Modžinske myto nebuljeca spoščene dokiž nisu za to žane namjete dojšli. Se šelakimi poskytkami po cum tvarenju vosvečih včera Radvorju 100. jubilej zakladne a vyše šule. Sjatočnosti před volnym zakodom šule Džakovašte so vjednice kuvanišću, njedešim vučakam a vučarjam a šitkim dalšim podpiračelam. Předseda domoviny David Statnik vuzbine zo vojuje domovina dále za přichod serbske šule. Vosebite vústup meješe kor njedeših šulako a šulerju. Potem doživichu hostčo kopače poni Hali Slavia, pisane program Šich Riadunio a na koncu predstaj se nove šulski spiv. Na to s čevachu reje skapavu kontakt, kiš dachu si močja starši šulerjo vučerjo a dalši hostčo hač do noce ljubič. Tvoršnosť Vúžiska Jezorina nezaslúži jenom se s džarženjom veľa skotu na svojich poninách peneze, ale tež s ratarstvom. Kaž zamoviči na svojim zaenženem posedženju reknechu, sumuli svoje dokody tež se s predavanjom dreva zvyšič. Jenice přesto sú loni 5,7 € zaslúžili. Nimo toho stupachu přirážky Sakske odnímale 7,4 € na 221,000 € dokež dôršnosť šmestem svoje pola a vuky na ekologické vášne vopčiva. Lietza pak zmeje Vúžiska Jezorina nešto mene spešovania z ekologické ratarské prémie. Tvornja klimových kompresorov TDDK ve Nedžichove je minenach tydzenach svoju produkciu znižić dobiała. Na 4 dniach septembre a oktobre dobiachu sobudživačerjo doma vostač. Pričina nebichu prinioriadne spaduace ličbe vodbytka, ale skiere za nesu ve zaođe dosť materiala za předživanje mili. Kajš zdjeli šef logistiki Thomas Frokler, trebaja vodže, s kotrimiš so trebne surovize dodavaja dla geopolitiske situacije při Suezskim kanalu zdjela cite dženetleja čevak. Svoni boršči su čera zbehanku za nu gratunju dobrovoljni vonjovje vobore vosvečili. Kajž budyski mješanski zarjad zdjeli nastanu nimo hale za jezdžitva, tež rumnosće za předrasčenje a za dalekubanja. Džel tvarenja bude tež zjavne přistupne a maso za zarjadovanja vuživač. Noa gratunja svoni boršči pači nimale 3 000 000 € a makletu na zemje hotova bič. To bych u naše pojistče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čence ráno je so hižo dešťovalo tu ve mješče a to môže so s blakami tež přeco zaso stač. Temperatura dženca takhle maximálne v okolo 15 stopňu celé podobne júce nedželu a potom dre snano tež raz hustišo svunčko vúľadame.
0: Hej, napučo naše končenie so přeco ište ničo stavo, nie je púče sú svobodné, žane vyskače pri púčach neste a tu iš dobrú jezbu, když sa napuč podače, značte iš do dôla, doječče sebi derie a potom dajče sebi ľubiť.
1: Serbský rozvoz.
0: 4 ponapu džesačich, netko svišime boštia, lebelta Förstera.

0: Tři muta, vosom česnych znamjaško a vosobí ta překvapenka, kajž sme po jesčach runie svičeli. Domovina je čera večer budešinje, kajž kujžde leto. Ľudži vuznamenjua, kociž so česnohamsce vosobie angažuja, předovšem na polu tovarstvu a kubvanja. Štú smysl přes svičate znamjaško a vopismo veselič vie Katka Pöpelec, vona bie čera večer budla.
1: Muta domovine dostanu lica, Barbara Felberua z Komorua, Kito Ella z Kočebusa a Ludwig Sachsa z Radvoria. K tomu přindu vosom čestnych znamješkov za vosebito čestnohamtský angažemang. Močinské myto so tun kročne spošči. Nisu so žane namety zapodali, praj předseda domoviny David Statnik.
2: Ja si by myslel to tiež poriadku, jen však te myta tých myto dla nedá, ale jen myto je te ľudži. A když tu te leto raz to vúpane, je to poriadku, ale tu, že voproč vo to jen pokaza, so ten čestnoham, so te šitne, to, što so vonka tiež v tovarstvách činí, so sa to myto je, a to je niči tiež na tými, ktoré sú dženca tiež te čestné znamenška dostali, alebo te myta, to je za jeden čestnohamský skut, za jeden skut kve domovina.
1: Jedna z laureátkov je Barbara Felberua. Wona nawieduje domowinsku skupinu Komoru Trupin Rakecy. Nad wuznamienieniom so wona weseli, a wosibie też przez to, zo so wosibie w komorowskim młodzieńskim klubie, za so za to serbska horia. Nechpak to nie jenoż w klubie tak, ale też w domowinskiej skupinie. To je jeje pohon za przychodne lita.
3: To, što bi se ja nimo v obsahu pšala za přichod, to je tež, co by chud mode svojby, srstce moči ľudžo, ki su do komorova přičanili, co by chud oni tež v nasi skupine sobudževali.
1: Vosebita překvapenka večera, bivši krajna rada v okresa Šprevjanisa, Harald Altekrüger, dostanje čestne myto Dudak. Domovina hodnoči s tým dobre zromatne dživo za čas jeho 16-letného zastojenstva. Tež Florian Kislich z Vorcina smie so přes čestne znamieško veselič. 27-letný angažuje so v župnem předsedstve domoviny, viedže ľudži po sledách serbského molaria Mirčina Novaka Nechonského, tvorí serbský hip-hop a angažuje so skupine Serbska Múria za digitálne poskytky kajž app Quiz Serb.
4: Kujde Engagement je vážne. Kujde doby je nže přinošva, že so serbstvo, rič a kultúra z Čerži. To môže na celé šalakore vážne činč. A to proste také, aj znam jo dále činč, za mne Boha prajo. To rejne, že ľudia to připozná a že to vidžané.
1: K nošariam čestno znamješka sluša tiež Juri Vesela z Ralbic. Vún spieva muským kurie, vôduje vúmiovský kšížerský grad a dáva svoju remesnisku vedu dále. Přeco zaso praje jemu běhu večerja ľudžo při gratulovanju. Čin dále tak? Na to celé samozrozumlivé odmluví.
5: Ja nemůžu zastať s tom, što jste jemu započal.
0: Cí vône myta vosom čestných znamieškov a vosebite počestčenie za Haralda Altekrügera, tak potekím krutke zimanie čarovšho večera mytovania domovine, kaká pöpelec by za vás namiestne. Jednače menšinu, ono počesačíche.

0: Jadwiga Henkec, da se na Mississippi ljubič, znano da če se bitejš njeđe v dolu ljubič, ali pak še tutom konce dženja išče doma, mam nekotre pokive za vas. No, guladko, možeče se bitejš guladač, ali išče njeđe druže zvonka v Užice, one veži dženca pšipunul vanačih MDR televiziji, a runočasne tež live streamja, ako išdem času, možeče se je tež AAD mediatece v obladač. Sanja na sveča dženca Vrborský svedžin, od džesačich možete sa tam podač, přihače, tam maja za vás napoje a grill je tež zasvečeno a od jednačich potom maja tež čerstve vukurjeného karpa. Za kulise Karite možete dženca Kamiencu poladač, pod heslom Karitas zviazuje generácie, od dvemaj tam svoje durie vočinja, ač do šestčich. Nádrobné informácie k programe namakáče tiež internete na stronie caritas-oberlausitz.de. Júce převedže sa ďalší koncert v riedže nazemských koncertov v Štyrioch. Víta vás skupina po Štyrioch, nebečanské besadže. Do toho môžete sa ižo v Cioch, tam podač a sebi kofi a tykance svojdeč dač. Júce v Piečich potom odsamtnia sa Letuša Korová akadémia Budeského Rotariova kluba pod návodom Friedemana Böhme s benefícnym koncertom, kež prajnej chce Péčich, a to v Budeskej Michovskej cirkvi. Unožky venuja sa na dobro k utopieniu spinálne Mortvice, nemsce Kinderlähmung. A júce popodňu Cioch sa vústajenca Stary ľud a frišný duch v domovníckym muzeu v Dešňovotori s tvorbami molarskej dživorničky z Pichovanského kruha za serbskú ľudovú kultúru. A tiež kravatový týdžin sa tutom konci dňa zakončí na internetnej strane namakače ešte všelakové zahredovania, ký sa dženca odmievajú.
1: Gerne by zajšpe čas, vodkrat blíže šesot.